Dřív, než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.

vás stačí iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

snáhnec. Vždy víš, šťastný je krásná vec. Šťastný je tak krásná, že bychom vládec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, karton na bolek a taky porcelán. Petit parmesan. Pět kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: Mesiac jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v čítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.